0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si nehrá.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: dobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time, rock for you.
0: Rádio Hej.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej. Hej.

0: Rostobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time, rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Stop Rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey.
4: Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
5: Příští stanice, Radio Hey.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
2: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Fajn Radio, hej, naši při něm vařej.
1: A někdy taky pařej.

Vítejte při poslechu dalšího dílu slavných hudebních výročí na rádiu Hey. Od mikrofonu a mixážního pultu vás zdraví Tomáš a my se dneska podíváme na to, co se odehrálo v minulosti v 37. týdnu. Takže jdeme na to a my už tady máme song Futureland.

10. září roku 1949 se narodil Barry Barlow, kytarista kapely Jethro Tull. Roku 1950 se narodil Don Powell, bubeník kapely Slade. 10. září 1950 se taky narodil Joe Perry, kytarista kapely Aerosmith. A roku 1991 vydala kapela Nirvana v Británii single Smell Like Teen Spirit.

11. září roku 1943 se narodil Mickey Hart ze skupiny The Grateful Dead. Roku 1977 se narodil Johnny Buckland, kytarista kapely Coldplay. A roku 1988 Metallica odstartovala své 222 dní trvající tour na fotbalovém stadionu v Budapešti.

12. září roku 1952 se narodil Neil Peart, bubeník kapely Rush, a roku 1956 se narodil Brian Robertson, kytarista, který účinkoval v kapelách Thin Lizzy a Motorhead.

Stále posloucháte pořád hudební výročí a my se vrhneme na datum 3. září, kdy se roku 1965 narodil Zack Starkey, zakládající člen kapely The Face a také syn Ringo Stara. Z toho vyplývá, že to byl také

V rychlosti se taky koukneme na 14. září. Roku 1946 se narodil Pat Agnew z kapely Nazareth. Roku 1970 se narodil Mark Webber z kapely Pulp. A roku 2008 Metallica se na 2 týdny usadil na špici žebříčku nejprodávanějších alb s titulem Dead Magnetic.

15. září roku 1977 se narodil Paul Thompson, bubeník kapely Franz Ferdinand. Roku 1988 Mark Knopfler ohlásil oficiální rozklad kapely Dire Straits, ale hoši se znovu dali dohromady v roce 1991 a ve věku 65 let v roce 2008 zemřel klávesista a zakládající člen kapely Pink Floyd Rick Wright.

Poslední den našeho kalendária budeme věnovat 16. září roku 1970, kdy čtenáři časopisu Melody Maker svými hlasy rozhodli, že nejlepší kapelou roku 1970 bude kapela Led Zeppelin.

Pomalu, ale jistě nám končí náš pořad hudební výročí, takže mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Já vám přeji hezký zbytek dne a my se uslyšíme zase za týden, to znamená v neděli mezi 11. a 12. hodinou zde na rádiu. Hej, ahoj!

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Pojďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýba Fest v Vraňany 2026, rokový a metalový festival. Ještě třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK Vraňany v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýba Fest v Vraňany 2026, v sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
2: Full time rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Haló, je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
3: Rádio Hej, na nic si nehrajem, prostě hrajem.
4: Bylo 11 hodin. Posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Full time, rock for you.
5: Hej Rádio. Hej Rádio.

0: Bylo 12 hodin, posloucháte Hey Radio. Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: What is love? Nebuďte smutní, že leto je v piči. Na Radio Hey i na podzim zábava klíčí.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Haló, je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
0: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
3: Bylo 13 hodin. Posloucháte
4: Hej Rádio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey, on Hey Radio.
5: Zdravím všechny posluchače Rádia Hej. Tady Ivoš z kapely Café 80. Všem, kdo rádi vzpomínají.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Je tam někdo?
1: Rádio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
0: Rádio Hej. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
3: Bylo 14 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.
5: Druhá polovina letních prázdnin sebou přináší další porci nové muziky a my si ji představíme v srpnovém Playlist Music. Vítejte u jeho poslechu.
6: Hudební pořad Playlist Music vám přináší projekt reklama na radiu.cz. Chcete, aby o vaší firmě bylo slyšet? Rádio prodává

0: Americká rocková kapela Daughtry letos slaví 20 let od svého průlomového debutu a při té příležitosti připravila speciální výroční album s názvem There and Back Again. Tentokrát ale nejde o kolekci nových skladeb. Chris Daughtry a jeho spoluhráči se rozhodli vrátit ke svým největším hitům a znovu je natočit s dnešním zvukem, zkušenostmi a modernější produkcí. Na albu najdete 11 nových verzí písní, které kapelu proslavili po celém světě. Nechybí It's Not Over, Home, Over You, No Surprise, September nebo Life After You. Většina skladeb pochází z multiplatinového debutu z roku 2006, který tehdy odstartoval jednu z nejúspěšnějších rockových kariér nové generace. Výsledkem není nostalgická vzpomínka, ale poctivě přepracovaná kolekce, která ukazuje, jak se kapela za 2 desetiletí hudebně posunula, aniž by přišla o svůj charakteristický zvuk. A z výročního alba There and Back Again si teď připomeneme vůbec největší hit kapely Daughtry, It's Not Over.
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.

0: Co byste fakt měli slyšet? Fakt měli slyšet. Playlist Music. Nová hudební alba. Playlist Music.
1: Po 7 letech se hlásí o slovo také američtí hardrockoví veteráni Tesla a tentokrát přicházejí s albem, které je návratem ke kořenům. Novinka se jmenuje Homage a už samotný název napovídá, že jde o poctu hudbě, na které členové kapely vyrůstali. Album vyšlo 17. července. Tesla se vrací do doby, kdy ještě hrála po barech v Kalifornii převzaté skladby a sbírala první zkušenosti. Na nové desce proto najdeme pečlivě vybrané klasiky, které kapela přepracovala do svého typického hardrockového stylu. Nechybí chraplavý hlas Jeffa Kejta, výrazné kytary ani bluesové a soulové vlivy, které byly pro Teslu vždycky tak charakteristické. První ochutnávkou se stala nová verze skladby I Love You, původně od Climax Blues Band, a protože práce na albu muzikanty znovu nakopla, přidali jednu zcela novou autorskou píseň s názvem Never Alone. Ta potvrzuje, že Tesla má i po více než 4 desetiletích stále co nabídnout. Pokud máte tedy rádi poctivý hard rock bez zbytečných příkras, tak tohle album rozhodně stojí za pozornost. A teď už si pojďme jednu skladbu od Tesly připomenout.

Německá hardrocková legenda Sinner uzavírá po více než 40 letech jednu velkou kapitolu. Kapela kolem baskytaristy a zpěváka Matta Sinnera vydala své pravděpodobně poslední studiové album s názvem Boom Bang Goodbye. Samotný Matt Sinner už dříve prohlásil, že se chce naplno soustředit na Primal Fear a proto chtěl dát fanouškům důstojnou tečku za historii své domovské kapely. Novinka nabízí melodický hard rock v typickém stylu Sinner, ale zároveň přivádí řadu zajímavých hostů. Na albu se objevují například Ronnie Romero, Björn Stritt ze Soilwork, Michael Sadler z kapely Saga, Erik Mertensen z Eclipse nebo Michael Borman. Produkci i závěrečný zvuk dodali moderní Kabát, přesto si nahrávka zachovává klasickou hardrockovou energii, která kapelu provází už od roku 1982. Jestli jste na Sinner vyrůstali nebo máte rádi poctivý evropský hard rock, Boom Bang Goodbye stojí za poslech. Je to důstojné rozloučení s kapelou, která zanechala výraznou stopu na německé rockové scéně.

Američtí Waterparks otevírají novou kapitolu své kariéry. Jejich šesté studiové album Jinx patří podle frontmana Austina Knighta k nejosobnějším a zároveň nejnáročnějším nahrávkám, které kdy kapela vytvořila. Je to deska, na které se naplno odráží tlak posledních let i snaha posunout zvuk Waterparks zase o kus dál. Novinka znovu spojuje pop-punk, alternativní pop, elektronické prvky i rockovou energii. Výsledkem je kolekce plná výrazných melodií, nečekaných zvratů a emocí, které kapela nijak neskrývá. Právě tahle kombinace podle prvních ohlasů dělá z alba jednu z nejzajímavějších nahrávek letošního roku v moderním pop-punku. Pokud vás zajímá, kam se Waterparks posunuli tentokrát, tak dobře poslouchejte.

0: But you're better than therapy.
1: Američtí Mayday Parade slaví 20 let na scéně a své výročí uzavírají novým albem Sugar. Jde o závěrečnou část ambiciózní trilogie, kterou odstartovala deska Sweet. Kapela z Floridy zůstává věrná svým emo a pop-punkovým kořenům, ale tentokrát nabízí dospělejší pohled na vztahy, vzpomínky i životní zvraty. Nechybí silné melodie, výrazné refrény ani typická melancholická atmosféra, která Mayday Parade provází od jejich začátků. Tohle album rozhodně stojí za pozornost.

0: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist
1: Music. Něco se chystá. Něco se chystá. Nové singly a připravovaná alba. Playlist Music.
2: Italská metalová formace Frozen Crown představuje už druhý single z chystaného alba The Legends of the Six Kings, které vyjde 2. října. Novinka navazuje na první ochutnávku The One a potvrzuje, že kapela míří k dosud nejtemnější a nejepičtější nahrávce své kariéry. Frozen Crown dnes sází na silné melodie, 3 kytary a Jadin výrazný hlas. A právě teď si z chystaného alba poslechneme jejich z brusu nový single.

0: Music na rádiu Hey vám přináší reklama na rádiu. Rádio je slyšet, pomáháme firmám růst, pořadatelům plnit koncerty a kapelám dostat jejich hudbu do éteru. Reklama na rádiu .cz. Playlist Music. Česká muzika. Česká muzika. Doporučujeme novinky z domácí hudební scény. Playlist
1: Music. Na české power metalové scéně se letos výrazně připomněla poděbradská kapela Rimortis, která vydala své jubilejní 10. studiové album Pán Skal. Novinka zároveň otevírá novou etapu v historii kapely. Po personálních změnách se za mikrofon vrátil Milan Hloucal, klávesy nahradila druhá kytara a sestava dostala tvrdší a přímočařejší zvuk. Přesto podle kapely zůstalo zachováno to nejdůležitější. Silné melodie, epická atmosféra a texty Vaška Mrzeny. Fanoušci už dobře znají skladby Stroj času, Šrámy na duši nebo titulní Pán Skal, které nové album představili i formou videoklipů. A právě teď si jednu z písní Rimortis představíme i v našem playlist Music.

Česká hardrocková kapela TNS slaví 30 let na scéně a fanouškům naděluje nový autorský singl Tak s Bohem, Johne Lennone. Jak už název napovídá, jde o poctu jedné z největších osobností světové hudby, Johnu Lennonovi. Jehož tvorba dodnes inspiruje muzikanty napříč generacemi. Autorem textu je dlouholetý spolupracovník kapely Pavel Stibůrek a o výsledný zvuk se společně s TNS postaral producent Leo Holan. Zajímavostí je, že novinka vlastně není pro fanoušky úplně neznámá. Kapela ji už několik měsíců hrála na koncertech a podle reakcí publika se refrén rychle zařadil mezi ty, které si lidé zpívají ještě cestou domů. TNS patří mezi stálice české rockové scény. Za 3 desetiletí odehráli stovky koncertů, objevili se na festivalech jako Masters of Rock a mají za sebou i společná turné s kapelou Kex. Nový single navíc naznačuje, že se fanoušci mohou těšit na další nové skladby, připravovaný videoklip i pokračování koncertní sezóny. A teď už si pojďme novinku Tak s Bohem, Johne Lennone, poslechnout v Playlist Music.

Mezi domácí kapely, které v minulých dnech představili svůj nový single, se zařadila taky Devátá planeta a v playlistu Rádia Hej si našla své místo jejich nová skladba Dotýkal se nebe.

0: Playlist Music. Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist
1: Music. Legendární a nezapomenutelné skladby. Playlist Music. Hudební ohlédnutí. Playlist Music.
2: Před 35 lety, 12. srpna v roce 1991, vydala Metallica své legendární páté studiové album, známé jednoduše jako Black Album. Právě tahle deska znamenala pro kapelu obrovský průlom k celosvětové popularitě. Nabídla hity jako Nothing Else Matters, The Unforgiven nebo skladbu, kterou si připomeneme právě teď, Enter Sandman. Jedna z nejikoničtějších metalových skladeb všech dob dodnes otevírá koncerty Metallica a patří k největším rockovým hitům 90. let.

0: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Vraněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK Vraněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest Vraněny. Kýpa Fest Vraněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
2: Full time, rock for you. Rádio Hej.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kář Řezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kář Řezivo, Týnec nad Sázavou.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry,

Jeden si řekl kurva fix, co na tom, že jsem Obelix, a že i když jí mám jako z praku, jsem si ráno z beržeraku, co se jednou až po uších.

podivnej strach, když tě vidím se smutkem v očích, mráček výčitky v nich, jako bych to zavinil já. Tví slzy jsou bič, já se stydím a nevím, jak začít.

0: Haló? Je tam někdo?
1: Rádio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
3: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
4: Bylo 17 hodin. Posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Full time, rock for you.
7: Rádio Hej. Rádio Hej.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a rokopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším rochu.

0: neděli, deštivou neděli teda, nevíme kde, ale u nás nic moc. A před náma je pořad mezi Johnem Lennonem a Bruce Dickinsonem a kalendář taky. Než se dáme do toho Lennona s tím Dickinsonem, tak dneska máme, že jo, to Dickinson, tak dáme nějaký irony. Třeba Sašu Velikýho, to je Alexandra. Snad se vám to bude líbit, no tak dáme, no.
1: My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small

Tak, to vyslněli Iron Maiden, Alexander Velikej a já to vidím na ten kalendář. Co se událo v dějinách muziky, a to konkrétně, já vám řeknu hned, 13. září. Tady vidím, že se narodil v roce 41, 13. září, David Clayton Thomas, takhle by to bylo. Blood, Sweat and Tears, to je super kapela, to je jasný, tak to dáme.

Takže Blood, Sweat and Tears, další datum, který jsem tady vyštrachal, je 1949 dokonce. To se narodil 13. září Greg McGregor, pochopitelně kapela Foghat.

V roce 1957, 13. září, se naděl Vinny Ipes, což jsou Black Sabbath, a taky byl u Dia, teda hrál. Takže zkusíme, no, co tam najdu. Asi Black Sabbath.

A pak tady máme rok 58, 13. září 58. je Cliff Richard poprvé v televizi. Zpívá tam píseň Move It. Tak jo, to zkusíme.

Tak to vysvlnili Cliffa Richarda v televizi poprvně a v roce 1959, 13. září na party v Německu, kde vojákuje Elvis Presley, potká svoji budoucí ženu Priskylu. No a ta nic nenahrála, takže asi písnička nebude. A potom tady máme rok 1961 a ten dokonce dvakrát, takže 13. září poprvně se narodil Bart Torrestein, to jsou, mám takový dojem, Clawfinger.

61. první ještě jednou, takže po druhý teda 13. září téhož roku se narodil Dave Mustaine, tedy takže Megadeth asi.

Nějak decentně jsem tady přehlídl rok 59, tak to ještě opravím. 13. září se narodil Czech Ride, to jsou asi tři kapely, mezi nimi stojí za zmínku hlavně House of Lords.

1963, 13. září, Graham Nash, původně z Holís. Ten se teda 13. září nenarodil, ani náhodou, ten se narodil o mnoho dřív, ale zatraceně nemá 13. září rád, jo. Protože v roce 1963 zrovna cestoval z nějakého koncertu ve Skotsku a opíral se v autobusu o dveře, jo. Dveře nebyly zamčený nebo zajištěný nějak a on vypadl z toho autobusu na silnici. Docela nějak decentně se domlátil, ale jako nic moc vážného. A o 36 let později, 13. září, tedy 1999, mě to vychází, tak přesně v ten den, o 36 let, tedy později si na Havaji, při nehodě motorového člunu, tak tam už se teda potlouklo hodně víc, protože si zlámal obě nohy. A my ho zahrajeme, když takhle, toho 13. září.

Tak, Beatles museli být v každém kalendáři, dneska to máme rok 65 a dokonce dvakrát, tak si to užijte, milí posluchači, a vás budu teda šetřit, protože mohli by tady být ještě jednou tolik, tedy dvakrát, ale to byste asi nedali. Takže v 65. 13. září získávají Beatles první své ceny Grammy. A to za desku Perný den, což je vlastně soundtrack ze stejnojmenného filmu. A taky si z ceremoniálu odnesou ocenění jako nejlepší nová kapela a nejlepší album. No vidíte to, to je cen.

Aby to nebylo málo, jo, tak po druhý 13. září Beatles vydávají single Yesterday.

No a ještě jedna zmínka o Beatles, ale tam nebudeme hrát, takže nemusíte utíkat od přijímačů. Beatles v roce 67, 13. září, zakládají firmu Fifty Shapes a vynálezce Alex, vynálezce Magic Alex, si tak říká, ve skutečnosti jmenuje John Alexis Madras, se stane jejím ředitelem. Slibuje kapele vystavět nové studio, ve kterém bude moc nahrávat. Pozor, jo, to neplácám. Takže bude tam moc kapela nahrávat na 72 stop. Když si uvědomíme, že na velice dobře vybavený studio na Abbey Road nahrávali na 4 stopy, za hodně dlouho až na 8 stop, jo. Co dřív, ale ještě nebyly ty počítače, se to nechalo tak dobře editovat, tak se to dělalo takhle. A my třeba ve Vlčímském studiu Rádia Hej nahráváme na 16 a mohli bychom i navíc, ale zatím nejvíc, co jsem potřeboval, tak to bylo 8 nebo 9. Ono se to nemusí tak přehánět hrozně při nějakých speciálních efektech, když se tady dělají. Jo. A bylo jasný, že tenhle ten člověk je naprostý podvodník. Studio postavil, ale zapomněl na takové drobnosti, tam se nenahrávalo na žádných 72 stop, jo. Ale nebyla tam ani ventilace, ani odlučnění. No a nakonec se George Harrison nechal slyšet, že najmout Madrase byla ta největší pohroma všech dob, což je skutečně pravda. A pak ho propustili. Ovšem nepropustili ho Beatles, ty si takové věci neřešili. Ale když nastoupil nový manažer po Brianu Epsteinovi, tedy Alan Klein, tak jediný, co dobře uměl, tak na takovýhle hošany měl zatraceně čich. Jo. Ten, jak nastoupil první den, s tím vyrazil dveře hned, jo, a bylo vymalováno. Ani ho nepustili, zamkli studio a nahrdzár, tahni chlapče, s Bohem a šáteček. Takže to je taková veselá historka z kapely Beatles. A já tady ještě mám jednu aktualitu, že v roce 69 John Lennon na koncertě v Torontu 13. září představuje Plastic Ono Band. To je ta známá kapela, dokonce ta deska z Toronto byl živák. Bylo hodně emigrantů našich, tak je tam taky slyšet v tom skandování opakovat. A to je jako jenom detail. No a poslední datum, co vám dneska dám v kalendáři, tak nebude jenom to, protože jsou děvčata, bude jenom den. Dneska v neděli 13. září slaví narozeniny Gellike Emert. Gellike Emert je pěvkyně, byla teda pěvkyně od Hovoponik, oni pak propustili, pak ji zase přijali a pěvkyně byla velice neobvyklá, zajedno jako umí, jo, velice ta dáma jako fakt dobrá. A za druhý, když třeba sledujete takový ty Big Beatový zpěvačky, jo, tak máte dojem, že když si vypnete zvuk, třeba to někdy to ani nevadí, tak máte dojem, že zrovna prodělává žlučníkový záchvat, nebo jí chytli ledvinový kameny, jo. Ale tahle ta přišla na pódium a tam jenom stála, jo. A už to bylo teda, jo. A navíc si navrhovala takový velice zvláštní šaty, tak trochu bizár, jo, takový vzory, jo. Ale fakt byla dobrá, no. Tak si ji pustíme, to je pro dnešek z hudebního kalendáře na 13. září všechno.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Tak se podíváme na naše posluchače. První dneska dorazil do cíle. Já vám řeknu hned, jo, vydržte, to jsem tady závodníků dneska. Vašek a říkal, že by traktor a píše, víkend je za námi a výběr dneska nechám na tobě. Tak co vybereme o traktoru? Dáme nějakou veselou.

A máme tady Libora Mnichovického. Libor Mnichovický říká, že by sestry mohly být. No tak jo, proč by ne?

život je takovej. Pavel Křisoudovský to vidí na apokalyptiku. No tak to zkusíme, to není špatný nápad.

Tak to bychom měli apokalyptiku a teď je tady, milí posluchači, teď je tady Vladinka, zdravíme Vladinku, podíváme se, co nám Vladinka píše, zdravíme i s dceruškama, taťku a stále na něho myslíme a k tomu posílá Vladinka dcerušky kazatele vodoroxorů.

A máme tady Marcelku z Pražské kotliny, naši stálou posluchačku, a píše, jestli by nebyl možný Jan zahrál Hédl tisíci men. Jistě, zkusíme, mám to někde tady. Píše, moc děkuji a zdravím do Vlašimi, Podblaník z deštivé matičky Prahy. No, já jsem se zrovna podíval na radar, takže to za chvilku přestane, malinko, jenom se to jako sníží ta intenzita a už nám tady bavoři posílají další zásilku dešťovou. A vidíte, tak aspoň to poroste a tráva se bude zelenat, když byly takový hice přes leto. Tak jo, zdravíme Marcelku a posíláme píseň.

Tak, zdravíme ještě jednou Marcelku a já se podívám, vidím tady rokovou zónu Sedlčanskou, tak to bychom mohli zkusit, roková zóna v Sedlčanech. Co nám přinesli kluci dneska ze Sedlčan? Moutrhýt, představte si to.

To byly Motorhead, rock and roll, a pak tady mám posluchač, posluchačka se nepodepsala, ale to nevadí, ale napsala, že nás rádi poslouchají, teda rádi, hojí to člověka potěší. A něco od AC/DC.

0: Brigády, posloucháte Rádio Hej, posloucháte pořad mezi Johnem Lennonem a Bruce Dickinsonem. A Miloš nám píše, že by vypsanou fixu pro pardubický hokejisti, tak zdravíme pardubický hokejisti.
1: Big Beat na Rádio Hej, tak to je teda rána.

Tak to byla i psaná fixa. Zdravíme hokejisti z Pardubic. Tomáš Zubrnický říkal, že by Deep Purple Burn. Dobrý večer, Jendo. Mám rád poslední tu nejklasičtější klasiku. Mimochodem za měsíc budou v Praze a už se nemůžu dočkat. Díky moc, pozdravem Tom.

Tak zdravím Tomáše a vidím tady Honzu telefonistu. Honza telefonista by rád slyšel Brudy Kinsona, Man of Sorrow. Už máme ten pořad mezi Johnem Lennonem a Brudy Kinsonem, že jo, tak proč by ne?

0: A další přání, který tady je, je...
1: Alan!
0: Sorry, no tak zastavit album, když jsem to říkal. Vždycky to je na to úplně zapomenu. Mimochodem velmi dobrý album, který se jmenuje Brew Dickinson Best Of, dvoudiskový. Košická garážová společnost to vidí na Arakain, zase spíš v noci sama. Tak jo, zdravíme košickou garážovou společnost a dáváme, no. Takže Arakain.

Rakaj nám dohrál, mimochodem z alba Salto Mortale. Posloucháte, co vlastně posloucháte? No, posloucháte pořad mezi Johnem Lennonem a Bruce Dickinsonem na rádiu Hej, jako každou neděli. A já tady mám Miša Šer, jak se koukám na hodiny, tak bychom se mohli vejít, protože Mišoš dává, když máme ten pořad mezi Johnem Lennonem a Bruce Dickinsonem, tak Mišoš dává Passchendaele od Iron Maiden. To je dlouhý a ještě nám kousek zbyde, tak bychom to mohli dát. Zdravíme Mišoše a posíláme.

0: bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Na nic si nehrajem.
3: Devátá je za náma a je tady Jurášek, že by otce princezničky. Tak jo, jen do zahraji všem i tobě do deštivého večera. Bršet bude ještě, to jo, ale my si zahrajeme.

A máme tady Zdenála, zdravím Zdenála, to znamená, že bude kabát. A co pak dneska Zdenál vybral? Centrifugu pro všechny pracující, tak pracující poslouchejte, to je pro vás.

Pak tady vidíme Moniku v kotelně, ta dává Evropu, Europe teda, a Cherokee.

0: Máme tady Pavlíka Suzu, zdravíme ještě jednou do kotelny Moniku a já najdu, co, Pavlík Suza dává France Ferdinanda, to je taky dobrá kapela, tak to dáme, takže hezkýho večera přejeme Pavlíkovi a posíláme jeho speciální píseň, tak jo. Už to máme, tak se dáme do toho.
1: Radio Hey. S Jihlem Radio Hey. Das Radio. Natürlich.

A mám tady koho? Mám tady Hakiho z Krusičan s přáteli a ten vidí, ten to vidí na novinku, prej, jak říkal, od kapely TNS, tak s Bohem, Johne Lennone, tak to dáme.

Tak, teď musíme fofrovat, protože čas se blíží už. Pro změnu Čerčany, jo. Do Čerčan půjde Pražský výběr. No, Pražský výběr ani tak moc ne. Jako Koca, Pavlíček, Čok. Tak trojka jenom, taková to zdravý jádro, jo. Tak jo, habaděj.

Tak, habaděj, a jak se hlásil, koca, pavlíček, čok. Dobrý. Pak tady má paní Marcela, tady má přání pro dcerku k 20. narozeninám, ale to je na 15. Dneska je 13, to znamená zítra, dneska neděle, pondělí, úterý. No, zahrát to můžu v úterý, ale poprosil bych paní Marcelu, jestli by bylo možné vybrat něco jiného. Daná píseň totiž je tak mimo dostřel našeho rádia. Takže bychom ji nesehnali, ale nějak, jestli může paní Marcela vybrat nějaký hezký big beat, český nebo zahraniční, to je jedno, ale tohle to zrovna se nám moc nějak my jsme to moc nevím, no. Prostě je to mimo formát rádie. Tak jo, takže to bychom měli a dáme zatím volbít. Pište ještě někdo, já se kouknu, jestli někdo nepíše, zatím nikdo nepíše. Volbít.

Ještě se nám tady přihlásil Franta Zdislavský. Ten dává nervózu, tak dáme, no. Po týdnu dovolené nastupuju do práce, tak ať se to hezky rozjede. Předem děkuji a samozřejmě tu pecku posílám tobě a všem posluchačům. Tak tedy nervóza, co si od ní dáme? Jailbreak.

Dobrý, jak já jsem se tady přešach trošku s tím názvem, jo. Jailbreak, to je vlastně název alba, pokud se teda nemýlím. A teď zrovna vím, co si to tam točí, co to bylo za skladbu. A dobrý, to je to veselá grupa, hezký věci mají jako udělaný. Dáme se ještě jednu svěžnou českou kapelu, no a pak se uvidí. Za chvíli budeme zavírat krám s písněma. Tak jo. A vám dokonce řeknu, co to bylo. Endless Ambition. První track na albu Jailbreak od kapely Nervóza. Vidíte, tak jsem vyndal desku, tak už vím, co běží. A tak co dáme? Nějakou českou jsem říkal, že? Česká muzika. Česká muzika musí být, že jo? Jak říkají vlastenci, hudbou k srdci, srdcem k vlasti, tak do toho.

Jinak Osoly, to jsou veselý kluci tohle, no, potřebuju Osoly trošku, no, ta kapela se jmenuje Osoly, dáme Pearl Jam, a jestli ještě někdo máte, tak jednu krátkou bych vzal, ale krátkou.

A objevil se tady Tomáš ze Zubrnic, takže zkusíme System of Down bude. A teď se modlete, aby ho měl. Jo, protože není už často hledat v deskách v archivu. A dáme System. No, necháme se překvapit. System, vydržte mi chvilku. System of Down, tak co bych mohl nabídnout? Qbert chce, Tomáš, a já ho musím tady najít playlistu. A než ho tady najdu, tak budu si muset nějak pomoct. A nevidím to tady. Ale mám tady spoustu jiných systémů, takže můžu nabídnout nějaký zajímavý. Třeba bych mohl Old Shul Hollywood. To je taky Old Shul Hollywood, tak to dáme. Aspoň takhle je, nějak to budu muset sehnat někde. Tak jinak, milí posluchači, systémy už tam ladím a já vám děkuju za poslech a měli bychom se slyšet, co je dneska neděle, tak bychom se měli slyšet úterý, to jsou bluesovky od 19 až do 22, z toho o těch 21 do 22 necelých bývají big beatky na přání. Tak tedy, mějte hezký zbytek neděle, mějte se fajn a hlavně, jak říkáme na hejku, velice důležitá poučka, držte blnu.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every day.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.

0: vánoční pohodu u poslechu pořadu Rock Music vám přeje Svijanský pivovar. Pivovar Svijany.cz. Každopádně vítejte u poslechu historicky 975. dílu, do kterého přijeli pozvání skupiny Morava, Lokomotiva Planet a Object. Od mikrofonu vás zdraví Kusovka a mým prvním dnešním milým hostem je Fany Petričko, zpěvák a kytarista Moravy. Fany, ahoj.
1: Ahoj, zdravím tě.
0: Vy vydáváte nový zdařilý album, tak než tu z něho nasypeme do uší našich posluchačů, vaše nejnovější hity prozraď, jak se jmenuje a kolik je na něm celkem muziky.
1: Takže na aktuálně vydávaném CD, který jsme pojmenovali Cesty života, je celkem 10 našich autorských věcí. Jsme rádi, že se nám podařilo navázat na naše předešlé album Černobílá a dále je posunout, co se týče celkového vyznění skladeb a navíc koncepčně je to album více sevřené. Je tam 5 parádních vyloženě kytarovek, včetně orchestrálky Osud od našeho kytaristy a zároveň hudebního producenta Apiho.
0: Krásně jsi to řekl. Tak já nebudu otálet a pustíme lidičkám první ukázku, která se jmenuje Poslední anděl. Tak souhlas?
1: Ano, určitě, souhlasím.
0: Jdeme poslouchat Morava dneska poprvé.

0: Právě nám dozněla pecka Poslední anděl, která je taky uvedená na nejnovějším albu skupiny Morava, na albu, který dostal název Cesty života. Fany, zdá se, že jste malinko přitvrdili, aspoň jak jsme teďko slyšeli. Co?
1: Tak, co se týče vyznění kytar, které, jak já říkám, mají duši a americký nátisk, tak to je práce našeho kytaristy, jak jsem řekl, hudebního producenta Apiho, který nad tím strávil po chvílích minimálně 2 roky ve svém studiu. Každou frekvenci srovnávala se zvukem světových kapel a myslím, že ten výsledek za to stojí prostě. Je to jeho dílo.
0: Kdo psal tady na tom albu nejvíc muziky a kdo ho otextoval?
1: Tak my se podílíme už vlastně od černobílé tak 50 na 50, jo? To znamená spousta melodických linek a nápadů nebo Apiho a já vlastně dělám melodickou vlastně linku zpěvu a dělám texty, jo? Ty si od jak živa píšu sám, protože bych se do těch příběhů nedokázal cítit. No a myslíme si, že hodně posluchačů si v tom albu připomene tu svou životní cestu, kterou v životě prošel.
0: Jsou tady na tom albu nějací hosté, nebo jste vlastně řešili jenom s kapelou, tak jak je v současné sestavě?
1: Takhle, hrajeme vlastně, nebo na tom autorsky se podílel, nebo interpretačně se podílel vlastně každý muzikant kapely Morava, to znamená já jako zpěvák, kytarista, jak jsem říkal, Jiří Apinovotný, solová kytara, zpěv, Jelda Jilínek, bicí zpěv, Jarda Lavička, klávesy a Jirka Toman, basa zpěv. Na tohleto album jsme si přizvali zpěvačku Dášu Stanarovou, která nám pomáhala v určitých pasážích a vokálech na tomto albu.
0: Bude nějaký videoklip albu Cesty života?
1: Videoklip už máme, vlastně my jsme natočili dřív, je to žena, která už měla premiéru u vás a teď je to vlastně ten Poslední anděl, no a budeme chtít určitě natočit videoklip právě k té Apiho orchestrálce Osud, protože tato skladba si to určitě zaslouží.
0: Půjdeme dál za vaší muzikou a já bych teď našim posluchačům nabídnul Závist. To je taková jiná než Poslední anděl, ale dokladuje to, že máte poměrně slušný žánrový rozptyl v kapele, když už potom ty písničky jsou pohromadě, tak to zní tak jako hodně pestře. Je to tak?
1: Ano, byl to náš záměr prostě udělat vlastně, nebo vrátit se vlastně k tomu konceptu naší debutové desky Morava, kde skutečně ty písničky působily pestře a jako nemonotónně, jako by za sebou, jo. Takže jsme rádi, že se to docela povedlo a podle těch prvních vlastně reakcí, jak kritiků, tak posluchačů, tak si to hrozně chválí, ten poslech, vlastně tak, jak je to sestaven, to album celé.
0: Takže z toho máte radost.
1: Velikou.
0: Jdeme poslouchat Závist, Morava.

0: Posloucháte pořad Rock Music na Hey Radio.
1: Píseň, která nám tu právě teď dozněla, tak ta dostala název Závist, je z posledního alba, nedávno vydaného od skupiny Morava, z alba, který se jmenuje Cesty života. Mým hostem je na telefonu ještě stále Fanny Petričko, kytara, zpěv skupiny Morava a texty samozřejmě taky. Můžeme se těšit na nějaký křest váš?
2: Tak my jsme už křtili nedávno v Brákově, kde nám křestního otce dělal náš kamarád z mládí Izzy z kapely Doga a tam to bylo teda mocný, protože jsme se neviděli skoro 18 let, takže jsme dorazili pozdě domů a my jsme ho pak ještě vezli, protože technika mu ujela a kamarádi tam teda zůstali, ale technika odjela, takže jsme kluky pak ještě vezli na hotel. Takže to bylo fantastické. No a další křest chystáme 2. prosince v Havlíčkově Brodě a to v klubu Oko. Máme tam přizvaného docela slavného hosta, ale nechceme to zakřiknout, takže až to bude jisté, tak to pak prozradíme.
1: Na stránkách vašich, je to tak, viď? Jak jste si zahráli letos v létě na festivalech?
2: Tak léto bylo neskutečné, protože po těch hladových časech, jak se říká, se nám letos hraní pod širým nebem nesmírně vydařilo. Lidé byli naprosto skvělí, zpívali s námi naše písničky od prvního akordu a publiku navíc bylo i spousta dětí, našich fanoušků, které ty písničky naše znali.
1: Jo.
2: Takže to byla veliká síla. Hráli jsme na velkých akcích před kapelami, jako je Arakain, Harley nebo Doga. Takže jak už jsem předtím říkal, bylo to setkání po mnoha letech, takže prostě paráda. Moc se nám to líbilo a těšíme se zase na příští léto.
1: No jasně, a jaký jsou plány na příští rok 2023? Už se tam něco rýsuje?
2: Kalendář se nám pomalu plní. Vlastně v podstatě si zopakujeme ty místa, které jsme hráli letos a navíc tam přibylo naše rodné město Karviná. Na to se velice těšíme, že se dostaneme na festival Karviná Rock a to 25.8.2022. Takže
1: to už máte jistý.
2: To už máme jistý, ano.
1: Fajn, tak Moravu najdeme kde? Co se týká internetu?
2: Ano, pokud by se chtěl někdo podívat na aktuální prostě koncerty, tak si najde na stránkách www.morava-rock.cz.
1: Takže je tam pomlčka rock. Tak jo. Já ti moc krát děkuju za telefonát, za muziku, kterou jsme tady mohli dát z vašeho nového alba, protože si myslím opravdu, že je velmi zdařilý a těším se někdy na viděnou, naslyšenou, uvidíme, jak to dopadne. Měj se krásně, ahoj a pozdravuj celou kapelu, ať se vám daří.
2: Zdravím tebe a všechny posluchače. Mějte se krásně.
1: Dáme si tyko od Moravy ještě Údolí dobrých chvíl, což je pecka s ambicemi na rádio hitovku. Jdeme poslouchat skupina Morava dnes naposled.

0: ryze českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na televizích Očko Star, V1 a online na rockparada.cz, Facebooku nebo YouTube. A nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o megabalík rockových dárků.
1: Slyšíte? Vánoční zvonky ani rolničky to nejsou. To svijany se nesou.
2: Žízeň, ta se nadělit nedá. Tu si musíte udělat. A svijanskou.
3: No, tak to je o svijaněžení.
4: Mými dalšími dnešními milými hosty jsou kytarista, zpěvák a skladatel Vláďa Dvořák a basový kytarista Pavel Haniger. Takže strunná sekce skupiny Lokomotiva Planet. Pánové, vítejte v rockmusic.cz číslo 975.
5: Ahoj. Ahoj, ahoj všem.
4: A ten natočen šmrncovní album, tak po kolika letech vychází od toho předchozího? Kolik je na něm celkem pecek a hlavně taky, jak se jmenuje? My jsme rádi věděli.
5: Tak jmenuje se Jiný šlupky českých pecek, protože je věnovaný z velké části převzatým věcem, který jsou teda český. Je to takový hold český muzice, která možná dostává trošku na prdel v souvislosti s tím porovnáním té zahraniční konkurence. A my jsme si řekli, že by bylo zajímavé prostě natočit jako po našem. Jako kdyby nás napadli, tak bychom je třeba natočili takhle. Nejsou to slepí nebo úplně cover verze, které jsou jenom, že jsou to hrají stejně jako oni, ale my jsme to přearanžovali v některých věcech docela zásadně. No.
4: No, tak.
5: A jinak je to 6 let, co jsme natočili poslední desku. Předtím jsme měli asi 2 nebo 3 další desky, které měly asi 10letý rozestupy, tak jsme výrazně zrychlili, jako myslím.
4: Půjdeme za vaší muzikou a dáme si pecku, která se jmenuje Už zas, která je čistě autorská.
5: Ano.
4: Vaše. Tak nic přivezaného, vedeme jenom vaše vlastní věci. Tak jdeme poslouchat. Lokomotiva Planet, dneska poprvé a pecka Už zas.

0: Music. To byla píseň s názvem Už zas od Lokomotivy Planet. Mými hosty jsou Vláďa Dvořák a Pavel Haniger. Vlastně strunná sekce skupiny Lokomotiva Planet. Tady na tom novém albu Lokomotivy jsou, jak už si řekl, kromě vlastních písní, které si tu budeme ještě hrát, i covery. Tak můžeme přiblížit vlastně, od jakých těch českých kapel ty covery jsou, po kom jste šahli a předělali tu muziku podle vlastního názoru, nebo tak to říct?
1: On ten výběr byl poměrně složitý, protože my jsme chtěli svým způsobem vzdát trošku hold té české rockové muzice a od koho vybrat, to by se nedalo natočit ani na 100 desek. Ale ku podivu se to sešlo tak dobře, že nás tam zase ty ženský nějak ovlivnili. To znamená, že se tam najdou jména jako Alice, Lucie, Dorota BB. Takže je to hodně o holkách, ale v zásadě tak, jak jsme každý přispěli tou troškou, já něčím, Vláďa něčím, Libor Bubeník, tak se sešla takováhle kompilace rockové muziky, kterou si myslíme, že chtělo zviditelnit.
0: Aranžovali jste dohromady potom, nebo každý
2: jsem přišel chtěl zvlášť. Říct, aranžovali jsme to dohromady a některé ty věci, které vlastně jsme vzali, byly čistě klávesový, jo, takže tam třeba je zdroj od Romana Dragouna, který to je ikonická věc, kterou jsem neslyšel v různých verzích, jsem to poslouchal, neslyšel jsem verzi, která by byla bez kláves, nebo bez klavíru, jo. To je jediná kytarová verze. My jsme to skládali, nebo jsme to aranžovali tak, aby jsme to mohli hrát normálně ve třech my, jako aby jsme k tomu nikoho nepotřebovali.
0: Co se týká studia, tak jste byli jenom ve třech takhle, jste to dělali, nebo tam byli nějací hosté ve finále, na vokály třeba, nebo asi není zapotřebí, Láďa zpívá skvěle.
1: Přesně tak, ale ne, skutečně tam nikdo nebyl, my se snažíme, už Láďa říkal, tu muziku podat tak, jako bychom ji hráli my, kdyby nás tenkrát napadla, a byl to i cíl toho zvuku, aby bylo jasný, že tam nejsou žádný dotáčky, dohrávky, nejsou tam žádní hosti. Je to prostě koncipovaný a nahraný tak, že to hrajeme my tři. A taky zpíváme.
0: Já jsem tam ještě navíc neslyšel žádný playbacky kytarový. Protože vy jedete tu muziku, aspoň v těch vlastních věcech, kde je slyšet dobře udělaný buben, dobře zvládnutá basa, do toho jedna kytara. Přijde solo, spousta kapel podehrává s kytarovým partem a vy to tam nemáte, vy to neděláte. A přesto to zní velmi plně.
2: My držíme ten formát toho tria, tak aby se to dalo hrát jakoby na živo, tyhle ty věci, aby se to nějak výrazně nelišilo. Samozřejmě, že na té desce jsou nějaký třeba vokální plochy a tomu se člověk nikdy nevyhne, jo, protože to je vlastně to je studio, ale ten základ i v tom studiu jsme točili na živo jako trio. Takže jsme prostě točili je to napůl živá nahrávka, prostě bicí, kytara a basa šly vždycky na živo. Prostě.
0: Takže za tím stojíš ty, za natáčením jako v solisku,
2: ano,
0: za mixem a tak dále, mastering potom si byl někde jinde, nebo mastering, už to taky zvládáš?
2: Mastering, ne, to ten neumím. Jsem vždycky v úžasu, co s tím ty kucí dokážou udělat.
0: Tak si měl zavolat.
2: Zatím letím byl Zdeněk Šikýř konkrétně.
0: No, další mistr, jasně. Tak. Když jste se jí do mistři, tak to potom zní takhle. Dáme si Černou Lady, což je, řekl bych, skvělá hardrocková balada, která se ničím nepodbízí.
2: Děkujem.
0: No, díky. Tak jdeme na to. Černá Lady a Lokomotiva Planet.

0: Music. Máme za sebou Černou Lady od skupiny Lokomotiva Planet z jejich nejnovějšího čerstvého alba, který dostal název Jiný šlupky českých pecek. Mými hosty jsou Vláďa Dvořák a Pavel Haniger. Kdo u těch autorských pecek Lokomotivy psal muziku a kdo psal texty?
1: Muzika je v podstatě dílem tady Vládi, který veškerý ty základy, který nám předložil, jak by to mělo znít. Jak už tady padlo, my jsme dotvořili, ale jenom v rámci nějakých jemných úprav. Takže muzika vychází od Vládi Dvořáka a vlastně i texty. Myslím, že na...
2: Se podívej, tady je, na stole ta deska. Ani...
1: Jo, takže u té skladby známé jméno Sandman, tak tam text napsal Martin Němec. Z Precedence.
2: No, a protože jsou kámoši tady s Vláďou, že jo, protože Vláďa hrál v Precedence.
1: Já to tu nechci moc jako dost.
2: No, ne, tak jo, ta historie, to ti nikdo jako to neodpáře.
3: Z toho nevyskočíš. Nevíš to, ale Martin Němec mě několikrát vytrhl trn jako opravdu, protože s těma textama to není jednoduchý. My nechceme zpívat úplný blbosti, samozřejmě, jako, ale mělo by to mít nějakou rovinu prostě, a ten Martin byl schopný prostě v velmi krátké době a byl vstřícný, až jsem se divil, takže já opravdu jsem vděčný za to, že se toho ujal.
2: Klip bude?
1: No, klip.
2: Třeba na Černou Lady, ty vole, tam si myslím, že by to, ty vole, fakt bylo dobrý.
1: Fakt? dalším
2: nějakým... Když Sandman je taky jako flákanec, ale tak, veď.
1: Ono dalším krokem, který chceme udělat v tenhle okamžik je, nebo chceme, my jsme prostě dospěli do situace, kdy ten klip už potřebujeme. Je po nás žádaný, kapela Zaplať Pámbu, jsme na to strašně rádi, hraje často, v podstatě hrajeme každý víkend a ten klip je častý dotaz na nás. Takže my jsme si dali teď takovej další krok, že se budeme teď aktivně věnovat tvorbě toho klipu. Nějaký nápady, nějaký už věci asi jsou. Máme představu, jak by to asi mohlo vypadat a budeme se zase snažit, aby ten klip prokázal to, že je to zase čistá, poctivá muzika ve třech.
2: Žádný...
1: Tak. Jo.
2: Křest bude, Alba?
3: Křest bude 14. dubna příštího roku v Černošicích, to je takový naše taková základna.
2: Klub kino,
3: ano.
2: Vlastně tak, že přijdeme na náměstí a budeme slavit.
3: Ano, tam to je to koncipovaný jako náměstí.
2: Ano,
3: to
2: ten
3: budovy.
2: Klub je, když přijdeš dovnitř, tak to je jenom, aby lampy si lidi nemysleli, že budete na náměstí,
3: ale
2: že ten klub vypadá, jako když člověk přijde na náměstí.
3: Ano.
2: Dobře, kdy najdeme Lokomotivu Planet na netu?
3: No, máme.
2: Já jsem koukal na váš, jako na vaši doménu a to je trošku zanedbaná.
3: Ano.
2: Takže
3: ano.
2: Jenom Facebook, ale jedete?
3: Já jenom řeknu, že jsme prostě kapela z minulého století prostě a v tyhle ty virtuální věci jsou nám tak trošku cizí. My jsme vždycky radši, když můžeme živě hrát těm lidem, to předkládat z očí do očí.
2: Jasno, prostě, ale tady tou cestou
3: ty virtuální věci samozřejmě.
2: Kde?
3: Samozřejmě, máme Facebook, máme Benzone, tam asi jsou nejaktuálnější informace.
1: Ano.
3: My na Twitteru máme nějakou adresu a
1: samozřejmě Instagram k tomu. Všechny tyhle ty sítě jedem. K tomu webu se hlásím já, je to můj trošku rest velký, který do konce roku určitě zmizí a bude to v pořádku. A jak Vláďa říkal, jsme trošku starý bardi na tyhle ty média, ale makáme na tom, jak můžem.
2: Já koukám na čas, budu se s vámi muset, ač nechce, rozloučit. Moc krát děkuji za vaši návštěvu.
3: My děkujeme, Petře.
2: A za muziku, kterou jste mi sem přivezli po těch 6 letech a držím palce, ať se vám daří podle vašich představ a ať vám to, ta symboška kapelová funguje tak, jak v současné době, což jsem mluvil včera s Láďou, říkal, že je velmi spokojený, že má vedle sebe tebe a vašeho bubeníka.
3: Ano, to je pravda. Libor Hošek a Pavel Haniger, to jsou opory, bez kterých opravdu to nešlo. Už jsem to chtěl zabalit před těma 6 rokama, kdy se to rozpadlo.
2: Byla chyba, to jsme slyšeli. No. Takže díky a zase někdy někde třeba s tím videoklipem.
3: Děkujeme moc, Petře, ať se daří. Tak
1: děkujeme, díky moc, ahoj.
2: Dáme ještě znám jméno Sandman, další skvělá muzika od Lokomotivy Planet. Tak poslouchejte.

0: Music. To byly nový pecky od hardrockerů Lokomotiv Planet a já už tu vítám mé poslední dnešní milé hosty, kterými jsou kytarista Vašek Odvárko a bubeník Petr Matějka, oba ze skupiny Object. Pánové, vítejte v rockmusic.cz.
1: Ahoj a děkujeme za pozvání.
2: Ahoj.
0: Není zač, rádo se stalo. Pojďme teď našim posluchačům prozradit, kdy a kde jste vlastně vznikli pod názvem Object.
1: No, ta historie je další. My jsme původně fungovali jako kapela Krom, zhruba tak 7-8 let. Začátek se datuje někdy 20 let dozadu už, no. Už nám je docela dost, no. Vznikli jsme vlastně na střední škole ještě, no. Všichni jsme spolu bydleli na intru v Karlových Varech a tam jsme se dali postupně dohromady, no. Nejdřív asi jako tady Peťa, bubeník s Tomášem.
2: Jsem začal s Tomášem, pak jsou to tam ty kluci k tomu nějak přichomejtli, nechtělo se jim, ale jako přidali jsme se a
0: dostali do držky, jo, že se jim nechtělo a musíte, jo.
2: No, překecali jsme je prostě.
1: Tak, nechtěli slávu a peníze.
0: Jasně, tak no, ano, rozumím. Kdo přišel vlastně tady s tím názvem Object a jak je to myšlený? Jako předmět, nebo cíl, nebo záměr? Těch možností je hodně.
1: Jak jsem říkal, původně jsme se jmenovali Krom. V určitém teda období naším kapelnickým jsme provedli nějaké změny se stylem a s tím pádem jsme hledali i nějaký nový název, protože Krom nám už nepřišel jako adekvátní k tomu, co hrajeme teďka. No a Object byla taková věc, která se nám líbila na první dobrou, protože byla taková jako minimalistická. Jasně. A nic moc vlastně vypovídající, dá se říct. My jsme nechtěli nějak jako padat do nějakých škatulek, aby si lidi jenom na základě jako názvu i hned řekli, o co tak zřejmě jde, a snažili jsme se zvolit si název takový abstraktní, možná pro někoho umělecký, pro nás to tak působilo.
0: A to se myslím povedlo, ne?
1: A to si myslím, no, to prostě se myslím to povedlo.
0: Kam byste se sami stylově zařadili v současné době?
2: No, tak asi progresivní metal, jo, určitě. Uh-huh. Jako
0: tam to padá, no.
2: No, jasně, no.
0: A my se o tom přesvědčíme tím, že si tady pustíme od vás první pesku. Vy jste mi sem přivezli dva aktuální singly, tak dáme ten první a ten se jmenuje Man is Dead. Souhlasíte nebo něco?
1: Samozřejmě.
0: No, tak dáme poslouchat skupinu Object.

0: Posloucháte pořad Rock Music na Hey Radio.
1: Máme za sebou píseň Man is Dead od skupiny Object, jeden z jejich aktuálních singlů. Mými hosty jsou Vašek a Petr, naproti mě sedící tady ve studiu lidi, kteří vlastně stojí tady za tou kapelou. Dalo by se říct progressive metalovou v současné době. Uvidíme, jaký to bude mít vývoj, ale tohle to jim sedí, což jsme tady samozřejmě slyšeli na plný koule. To nový CD, který jste mi sem přivezli, tak pojďte prozradit, jak se jmenuje, kolik je na něm písní a kolikátý je řadový vlastně skupiny Object.
2: Dobře, nový CDčko se jmenuje Starving Paradise. Je to vlastně naše třetí deska, dlouhohrající, plnohodnotná, předtím jsme samozřejmě měli hodně dem. Je na něm vlastně 8 písniček a co bych o něm řekl víc, no...
1: Je nadupaný,
2: samozřejmě.
1: Tak, jasně. Jaký vy máte vzory, když tvoříte tu muziku, tak samozřejmě kapely se mezi sebou ovlivňují. Kdyby nebyl Elvis Presley, není heavy metal, to říkám já. Tak kdo je vašima vzorama? Koho byste z postele nevykopali, tak?
3: No tak já bych řekl, že určitě vzor byl cítit třeba v té písničce Man is Dead. Jo? Že to jsme věnovali vlastně našemu velkému vzoru a zpěvákovi Warren Dainovi z Nevermore. A tak to bylo i koncipované, jakože pro něj uděláme tenhle ten song, jo. Takže vlastně Nevermore, americká.
1: A dostalo se to k němu, že jste to věnovali jemu? Jako, no, šel tam nějaký mail nebo něco? Jako?
2: On bohužel varel nás před třema, ne, on už to je díl. On
3: žije, no, bohužel.
2: Ono to je, myslím, před 5 roky. Jo. On
1: tak to já nevím, tak jo, se jo. Omlouvám.
2: Skonal na infarkt a právě v návaznosti na tohle to je to jako písnička, kterou jsme...
1: A pustili jste to někam do médií, aspoň, že to je pro něj?
3: No samozřejmě, snažíme se, že jo, jakoby tlačíme to.
1: Nějakých metalových fanzinů a tak?
2: Samozřejmě, hodně jako v recenzích tohle to bylo zmiňováno, že to tak je jako podstata
1: i tým. V tom v Poržontku, pánové, to je jasně. Ve studiu jste byli sami jako skupina Object, nebo byli nějací hosté, když jste točili tady to poslední album?
2: Album jsme točili sami a nebylo to úplně ve studiu, abych to uvedl na pravou míru, my jsme totiž...
1: Řekněte, jste vytvořili tady ten hodně dobrý, tvrdý sound.
2: My jsme tentokrát totiž jako veškerou energii směřovali spíš jako na postprodukci, na nějaký mastering, to znamená, že jsme se snažili maličko teda šetřit při náběrech. To se dneska v podstatě dělá u kapel, malý kapely takhle dneska už natáčí, nechodí se do studií, prostě točí se to doma u nás přímo. To bylo tak, že jsme si teda v naší zkušebně zkrátka vyrobili takový improvizovaný nahrávací studio, obložili jsme si to tam a mikrofony připravili, zvukovky a tak dále. No a natočili jsme vlastně většinu normálně u nás na zkušebně, ale Peťa teda
3: no akorát natáčil. Teda jako základ bicí jsme natočili ve studiu Ilfish. V Plzni, na Morech.
1: U Tomáše, jasně.
3: No, takže jako tam jsem tomu dal ty koule, jak se říká, že jo, a pak se na tom pracovalo už jako po domácku, no.
1: Jasně.
2: No a...
1: Digitálně.
3: Tak.
2: Digitálně jsme vlastně...
1: Kytali přes moduly Kempry a tak a už to
2: přesně tak, no. No a pak vlastně podstatná byla ta postprodukce, my jsme to pak posílali vlastně na mastering, vlastně do studia Digital, Negative Tunes, sorry, k Jaroslavovi Lukáčovi, což je šikovný kluk no. ze Slovenska a ten nám dělal už nějaký mastery předešlejch písniček, tak jsme se s ním domluvili na tomhle celým albu.
3: A mimochodem spolupracoval s Pavlíčkem, že jo, na jeho vlastním albu, třeba.
1: Jasně. Klip nějaký bude tady k tomu albu?
2: No, klip už máme, už nějakou dobu je venku.
1: Aha, vidíš to, mi taky uteklo.
3: Jak už válí.
2: Jmenuje se stejně samozřejmě jako titulní song té desky.
1: Starving Paradise.
2: No a...
1: A je na YouTube.
2: Je na YouTube, samozřejmě.
1: Jdeme poslouchat. Starving Paradise pro vás od skupiny Object teď právě.

0: To byla titulní píseň z alba Staring Paradise od skupiny Object. Mými hosty jsou ještě stále Vašek Odvárko a Petr Matějka, kytara a bicí skupiny Object. Jak se daří koncertně, pánové? Mě taky zajímalo, protože ta hustota, to, co dáváte z pódia, asi musí ty lidi bavit.
1: Samozřejmě.
0: Hlavně ty, co mají rádi tady ten tvrdší sound.
1: Samozřejmě.
0: A artové posazení, tak bych to řekl. Jo, hezký, díky.
1: Na akcích samozřejmě je to vždycky party, to jako bez zesporu. Bohužel tahle ta muzika kolikrát jako doplácí tím, jak je složitá na jako kvalitní zvučení, takže ne vždy se to povede tak, jak bychom si to představovali.
0: Vlastní zvukař by byl dobrý.
1: Určitě.
0: Tady by to znal do detailu.
2: Samozřejmě.
1: Můžeme tady udělat nábor na vlastního zvukaře.
0: Koho myslíš? Jako?
1: Jestli má někdo chuť přihlásit se k nám do týmu.
0: Jo, jasně. Tak jo.
2: Rádi ho přiberem.
0: Pozvánka na nějaký koncert teďko, jako ještě, jo, můžem, co se proběhne.
2: Samozřejmě můžeme
0: tady na podzim, tak
2: pozvat posluchače, ne, do Bechyně teďko.
1: Jo, jo, 10.12. máme koncert v Bechyni, v kině zatím. A pak vlastně plánujeme až jako na jaře, protože teďka budeme mít menší příští rok.
2: Určitě, no, jarní turné.
1: Teďka budeme mít menší pauzu kvůli teda mě, jsem v očekávání, což je šťastná pauza. No a pak plánujeme vlastně z kraje léta vlastní festival, no, teď zatím nebudu nic víc prozrazovat, ale
0: no,
2: my jsme udělali vlastně 0. ročník k 20. výročí kapely Object. A teď vlastně bude jakoby první, plánujeme, jo, příští rok.
0: Kde tohle to všechno najde? Máte určitě nějakou stránku, že jo? Máte třeba doménu vlastně jako object.com?
1: Ano, doména je www.objectband.cz.
0: CZ, jasně.
1: A
0: to je všechno.
1: Z tyhle domény v podstatě se dá dostat na všechny naše další vlastně
2: odkazy,
1: no, což je klasicky Spotify, YouTube, Facebook a tak dále.
0: Mm-hmm. Já vám moc krát děkuju, že jste dorazili do dnešního dílu rockmusic.cz a držím palce, ať se vám daří. Zvláště potom, když neděláte úplně komerční věci a děláte muziku, jakou děláte a hrajete si s těma aranžema a přinášíte lidem to, co jsme tady dneska slyšeli, což je absolutně z mýho pohledu absolutně v pořádku, co se týká nějakého metalového stylu, soundu a tak. Díky pánové a ať se vám daří.
1: Super, děkujeme moc krát.
2: Ahoj.
0: To je pro dnešek všechno, příště tu se mnou budou Škvor, metalová kytaristka Tereza Pšenčíková, ex The Agony, a artrocker Miloš Navrátil Dandy. Od mixu vám mává jako každý týden ze studia Avi pro Prochor, od mikrofonu se s váma loučí Kusovka a vážené rockeřice, rockeři, případně i rockerčata. Už teď se na vás těším zas příští týden, tak za 167 hodin. Ahoj.

0: Docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

Minuty utíkají a čas letí. Hodiny nerozhodného čekání. Dny, měsíce a roky bez východu trápení. Škola je základ. Prací peníze vyděláš. A večeře tě život

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novým rádiu hej. Aha.